Tam byl Bufka, Konštatský, Rozum, Hejna, Smrček a Valách, jo? Tak to byl Konštatský, byl v tom letadle jako navigátor.

0: ta auta různě z Německa, protože to byl ten
1: to byla
0: fenomén
1: doba, že se vozilo,
0: v té době, takže jsem vůbec netušila, jaký on má plán, a on měl jako moc hezkou vizi, kterou mě vlastně inspiroval.

0: že jste najednou přijeli do
1: Ne, my jsme
0: úplně
1: tady,
0: neznáma.
1: tady
0: Máme
1: Jirka
0: rodiče,
1: i
0: jsem tady
1: hrál
0: hrával
1: tady v
0: jako host
1: Praze
0: často a
1: jako host.
0: často host,
1: No.
0: často si hostoval. Já
1: Hmm.
0: to
1: Ten
0: vlastně
1: kontakt
0: jako vím.
1: byl jako my jsme tady
0: Já
1: byli
0: jsem
1: dvakrát do roka.
0: tě vlastně poprosil.

až do Z. Důvěřujte nám a dejte své

to není špatný, kdyby tady něco takového bylo, a najednou zastavili a říkali, tak to byl přímý přenos, my se s váma loučíme z Uslaru, z tady ze zahrady, ze Schlossgarten, která byla

fungovat. No, to znamená, jaké jim dá zadání. Ne? A první krédo je od toho, aby si uvědomili, ne, že mají jako státní policie napsáno,

což byla klíčová investice pro město a samozřejmě nezbytná. Dále jsme dokončili nebo postavili, postavili novou

0: na východě Čech, neboť svým odbojovým významem tento kraj společně s Pardubicemi patří do našich příběhů.
1: Výsadek Silver A se skládal ze tří

Pořádně. Koupil jsem si laky, no tak teď to dávám dohromady a to mě baví, tyhle ty práce jako se dřevem a tak. Já mám spoustu nástrojů, já miluju nástroje, takže já mám všechny ty řezačky a

Václav Král byl vrchní policejní inspektor a vlastenec. Zajistil parašutistům vystavení falešných pracovních knížek a zprostředkoval jim kontakty na Prahu. Což byl především

0: senátor.
1: Ty příběhy československého Wellingtona a amerického bombardéru Liberator jsou mnoha podobné tím, že tady na Dubči se zachránil jeden.

oproti tomu, s čím jsem přijel, vlastně v té době začínal s nějakými 100 tisíci dolary, což v té době bylo opravdu velké jmění na začátku těch 90. let, tak pak odjížděl s 220 miliony eur, za které

dvojčata, šestáky, tady jsou, je to trošku pojem v jižních Čechách. Malí kluci to byli a jestli by Kirkovi Alex na saxofon nemohl chodit. No a tím to vlastně, tím se to tak jako rozjelo.